odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsnový.

0: A to je nějaká ženská, ne? Ne, to je Jackis! Ježišmarja! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodu?
1: Hoši! To je blázen!

ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě.

0: okolí, nalaď to a poslouchej to.
1: Československá scéna, Rádio Spin.
2: DJ Mike T, umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, chlíbe prák, mám to tu rád, jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem.

0: jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako draže, nebo co?
2: Hele,
3: dražba Luna Park.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej,

0: Rádio Spin.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám do

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zvěnil zpět, jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to

0: Co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění vem Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.
2: Víte, na mé party těla jsou artoš.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: práci.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Semenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
1: Nově to vysíláme na 90 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: Talk.
1: To Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili kavre na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila kaver v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
2: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači nájdú v sebe mír, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale... Spin
2: Talk. Ahoj, ja sa jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Dneska to bude hodne o muzice. V poslední předprázdninovém vydání, respektive vlastne v prvním prázdninovém vydání, přijala pozvání zpěvačka Katarzia. Ta na konci května vydala album Pozvima, neprídem. Nejen o něm bude aktuální díl. Vítej na rádiu Spin.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
2: Tak začnu asi tím, že se ti krásně podařil cover desky, tak by mě vlastně zajímalo, jak vznikal, kolik bylo nápadů a jak vzniklo to závěrečné rozhodnutí a co z toho coveru mám číst.
1: Děkuju, to je taková hodně speciální záležitost ten cover a je okolo něho jedno malé prokletí, protože ten kluk, který to fotil a měl dělat celý ten grafický design, je brácha mýho nejlepšího kamaráda, který je skladatel a má českého lva, Jonatana Pastyrčáka. Jeho brat se jmenuje Damian a je to velmi talentovaný výtvarník a on vymyslel, že půjdeme fotit tyto fotky na Slezský dom v Tatrách a ja som sa hrozne tešila, pretože som tam nikdy nebola a vždy som tam chcela ísť a celkovo do tých Tatier som tiež veľakrát ešte nešla, takže som bola nadšená a Slezský dom nám dovolil tam tie fotky nafotiť a vybrali sme si takýto vlastne normkorový pokoj a tá fotka má trochu reprezentovať to, že už som teda na polceste niekam von, ale nakoniec zostanem doma pozerať telku. Ale Damian bol taký zaneprázdnený, že nikdy ten design vlastne nedodelal. Takže zostala z toho len táto fotka a tým pádom to od neho bolo takové trošku pozvímanie pri nej.
2: OK. Na druhou stranu, teď, když to říkáš, tak vlastně mi to celý dává taky teda smysl. Fakt jako krásný cover. Ty máš vystudovanou scénaristiku a dramaturgii. Je to taky to, co vlastně jako ovlivňuje tvoje přemýšlení nad tím, jak třeba ta deska bude vypadat, jaká bude i grafika ke klipům a podobně, nebo...
1: Myslím, že skôr to psaní vo mne bylo vždycky. Ja som už v puberte, už keď som mala 12 rokov, tak som veľakrát trávila čas tým. Ja som bola... Mala som dosť ťažkú pubertu a nemala som, bola som hrozne bojovná voči rodičom a hlavne kvôli mame a to psaní bolo pre mňa také utekanie samej k sebe, alebo tam som si povídala, alebo nejak pomenovávala svoje psychologické procesy, alebo to, čo ma trápilo. A potom tým pádom som bola trochu vypsaná, takže som potom išla študovať tú scenaristiku a tam som práve zistila už druhý rok, že by ma bavilo robiť písničky. Ja som začala robiť písničky až keď som mala 23. To som bola asi nejak druháčka.
2: To je dosť pozdne, vlastne.
1: Je to dosť pozdne, no.
2: Ale na druhou stranu, vlastně, když tě poslouchám, tak to může být velká inspirace pro někoho, kdo se třeba dlouho rozhoduje a říká si, teď už to nemá smysl. Má to smysl, protože tvoje hudba je moc hezká.
1: Děkuju. Ale ano, je to tak, že podle mě potom trvá ta doba, kým se to všechno člověk naučí. Takže já jsem vydala první album v 25 a myslím, že to v podstatě bylo něco, jako keby jsem se učila v 12 zpívat, protože jsem dovtedy vlastně nespívala ani nehrala.
2: OK. Každopádně i přesto všechno, že jsi začala tak pozdě, tak vlastně tvůj hlas a tvůj specifický projev se zapsal do muziky velmi, velmi hezky. Ještě předtím, než se budeme bavit o aktuálním albu, tak se pojďme třeba bavit o tom, jaká muzika tě vlastně formovala, na čem jsi vyrůstala, co jsi poslouchala.
1: Ja som z malého mesta a vyrástla som v divadle. Moja mama bola muzikálová herečka, ale keď som mala 14 rokov, tak v rámci vzdoru som si našla kamaráta, ktorý bol jazzový bubeník. a on ma nosil, on ma bravel na rôzne jazzové festivaly, ja som všetkých strašne obdivovala a chodila som hlavne na bratislavské jazzové dni a on ma zoznámil s komunitou muzikantov, ktorí chodili na konzervatóř na jazz aj v Prahe a potom keď som prišla do Prahy, tak vlastne tí ľudia, ktorých som poznala ešte z toho obdobia, tak boli aj v mojej kapele niektorí. A bolo to dosť vo veľkej miere tým pádom celú tú moju pubertu dosť jazz.
2: Co poslúcháš teď? Pořád je to jazz?
1: No, nakoniec sa k nemu často vraciam, pretože mne veľakrát tie popové veci lezú na nervy tým, že sú také jednoduché, ale myslím si, že to viacerí muzikanti tak majú, že my máme radi, keď je to komplikované a trošku sa v tom vyžívame, ale pre mňa naozaj tak duševne vyživujúce ísť na jazzový koncert. Ja vôbec nerozumiem tomu, ako matematicky tí ľudia fungujú a čo robia, veľmi to obdivujem, ale veľmi nad tým počas tej hudby nerozmýšľam, ale je to niečo, čo ma úplne tak objíma a hladká. A je to pre mňa niečo strašne príjemné.
2: Jaký máš vztah k rapu, k rapový hudbe?
1: To vlastne cez ten jazz trochu mám vzťah k rapu, ktorý je v niečom jazzový a preto napríklad milujem Kendricka Lamara a ten jeho album slavný, kde hrajú najfantastickejší jazzoví muzikanti ako Thundercat alebo ten trumpetista, nie trumpetista, saxofonista, teraz mi nenapadne jeho meno, ale nevadí. Takže tam v tom vnímam jednak to, že je tá hudba pre mňa veľmi zaujímavá a fantastická a zároveň to Kendrickové frazovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Tak ona ta hudba je taky taková jako hodně pestrá, taky si myslím, že vlastně není jednoduše uchopitelná a čím Kendrick stárne nebo zraje, tak vlastně se víc a víc jakoby vymyká tomu mainstreamovému soundu, to znamená už málo kdy je tam slyšet taková pecka typu Humble, protože ta muzika je mnohem propracovanější. Byla jsem na koncertě, když byl v Praze?
1: Nebyla, protože já nechodím na také velké koncerty, lebo mám z toho paniku, ale bylo mi to, mrzelo mě to.
2: Rozumím, naprosto chápu. Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
1: To bylo v období, kdy oni robili desku, no s mojou paměťou si nespomeniem teraz. Prvú vec sme spolu robili, nie vlastne, viem ako my sme sa potkali. David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé. Pamätám si, že sme mali koncert spolu.
2: A tam měl Vladimír 518, podľa mňa Chci zas tobě spát, verzi Davida Kolera, tak je možný, že ste sa potkali v rámci toho koncertování, ne?
1: Áno, my sme sa stretli poprvé v Prahe na Smichove v rámci na tom koncerte Davida Kolera, kedy sme tam všetci boli. A Vladimír ma potom pozval robiť s ním feat a to bol, myslím, ten, kde som...
2: Vidím to, ako by to bolo včera?
1: No, to bolo už asi tretí, čo sme spolu robili. Predtým sme robili ešte jeden, ktorý bol dis na niekoho, nebudem menovať, a pamätám si, že som písala ten text a ja som bydlala vtedy v sklepe a napsala som tam niečo s potkanmi, pretože nám za oknama biehali potkany.
2: OK, aký bolo vlastne setkání s Vladimírem?
1: No, Vladimír pre mňa je veľmi inšpiratívny v tom, a že obdivujem jednak, ako si on na rozdiel odo mňa všetko pamätá. A teda je to veľmi vzdelaný človek a trochu k nemu vzhliadam v tomto, pretože ja som celkovo v živote zvedavá na všetko a zaujíma ma všetko a myslím, že on to má podobne. A mali sme vždy veľmi zmysluplné a výživné konverzácie a tiež to psanie s ním bolo pre mňa veľmi zábavné, pretože rozmýšľa veľmi do hĺbky a v rámci nejakých kontextov a tak, takže to bolo pre mňa vždy super.
2: Nepřijde ešte nejaká další spolupráce, pretože tá kombinácia Vladimírova projevu a tvýho hlasu zní veľmi, veľmi dobře. Když som slyšel tenkrát ten soundtrack filmu Bod obnovy, vidím to ako by to bylo včera, tak to ve mně vyvolalo stejný pocit, jako když jsem před lety slyšel single Jdu dolů a přišlo mi to stejně prostě silný. Říkal jsem si, jak je vlastně hustý, že se dají zase spojit dva hlasy a ten song zní zase tak jako, že úplně člověk má husí kůži, když ho poslouchá.
1: Tak to ďakujeme. Myslím, že vo veľkej miere je to zásluha aj Majka Trefika, ktorý urobil ten beat, ktorý je podľa mňa fantastický a zároveň Vladimír veľmi dobre napísal ten text. A my sa pořád bavíme o tom, že niečo budeme spolu znova písať, ale ja som bola zaneprázdnená teraz albumom a Vladimír sa teraz venuje hlavne výtvarnému umeniu. A potkať sa je niekdy ťažký a taký ja vlastne čakám, kým dostanem nejaký nápad, ale čo nie vždy sa mi darí. Ale bavíme sa o rôznych témach a chceme písať rôzne veci, akurát sa musíme potkať a opravdu to udelať.
2: Tak vám držím palce, aby sa to podařilo. Věřím tomu, že by nejeden fanoušek Vladimíra nebo tvůj fanoušek zaplesal.
1: No, ďakujeme.
2: Jak bys charakterizovala hudbu, ktorú děláš?
1: Podľa mňa je to takový denníček a zapisovanie našich medziľudských vzťahov, ktorý je aplikovateľný na životy rôznych ľudí. Ja neberiem to tak, že je to o mne, ale príde mi, že skôr je to o nás všetkých vo veľkej miere. A tak je to hodne spoločensky kritická hudba. Snažím sa do toho dostávať rôzne témy, ktoré sú v súčasnosti ma trápia, alebo sa nimi zaoberám. A čo sa týka tej hudby, keď to oddelím od toho textu, neviem, či to je vôbec možné, pretože ja to vždycky píšem už s tým textom a je to pre mňa hrozne zásadné a najdôležitejšie, ale je to niečo medzi elektronikou, jazzom, popom a občas folkom, myslím si.
2: Takže ty si autorkou i hudby, i textu.
1: Áno, ja pracujem v Abletone, čo je teda hudobný program a posledné roky robím sama tie beaty a všetko od začiatku poskladám a potom to robím s kapelou alebo s producentami, ktorí mi ešte pomáhajú vylepšiť ten zvuk alebo to takto robievame spolu. A na tejto poslednej deske sme písali veci aj s môjim klaviristom, ktorý je zase skvelý v nejakých harmoniách a posunul to zase niekam inam.
2: No, k tomu se ještě dostaneme, tam je že několik verzí, nebo jedna písnička tam má klavírní verzi, která zní jako najednou velmi silně. Dostaneme se za chviličku k nový desce. Na Wave se řekla, že písničky děláš, protože jsi měla problémy se vztahy. Pomohlo ti psaní a jak případně?
1: Je to podľa mňa, pre mňa také, to psanie je takové pomenovanie si vecí, ktoré žijem a tým, že to napíšem, tak to v sebe uzavriem a aj sa tým trošku posuniem ďalej a zároveň je to pre mňa dosť také liečivé.
2: Mm-hmm. Máš pocit, že to psanie písniček třeba ti pomáha víc než terapie?
1: No, to by som netvrdila, pretože v terapii pracujeme intenzívne na konkrétnych veciach, o ktorých nevždy chcem písať, pretože taký nechci, aby tá hudba bola jenom heavy shit. Ale to psanie je pre mňa taká aj radosť, terapia je často nejaké utrpenie.
2: Máš pocit, že utrpení, který ale dlouhodobě vede k tomu, že se cítíš líp, předpokládám.
1: Přesně tak.
2: Máš pocit, že jedna část toho je, že se z té písničky vypíšeš a je to uzavřený, nebo k tomu potřebuješ i to, že tu písničku pak prožiješ na té stage?
1: No, ono často už potom na tej stage sú tie moje vlastné interpretácie rôzne, pretože niekedy sa deje, že niečo spievam a napísala som to pred 2 rokmi a bolo to o niečom úplne inom a už sa ma to nedotýka, ale zrazu možno v ten deň sa mi stalo niečo a čím sa mi to úplne inak zase prepíše a dotkne sa ma to, ale v tomto asi už som taká trochu odolná, ale je jedna pesnička, ktorá je o mojej babičke, ktorú mám a moja babička, keď som tú pesničku písala, tak ona potom zomrela za 0,5 roka a to bolo pre mňa hrozne ťažké tú pesničku spievať a často som musela som vedome počas spievania tej pesničky si hovoriť nejaké vtipy. Alebo proste som to spievala, lebo ten mozog sa počas toho spievania na pódiu dá rozdeliť na rôzne časti a
2: takže v jednej... Takže zbral nejaký metapozície, kde si spremýšľala nad nejakýma šťastnýma událostmi a pak z reálu z tebe šle textí písničky.
1: Ako úplne úprimne, keď môžem povedať, to bolo pre mňa tak ťažké, že som musela vyťahovať fekálny humor.
2: Hustý.
1: Protože...
2: Nebylo by jednodušší tu písničku třeba nějakou dobu nespívat?
1: Asi ano, ale já jsem ju chcela zpívat, protože se mi strašně líbila. A věděla jsem, že holky u toho taky brečí a to mě na tom bavilo.
2: Tak hudba evidentně jako prostě může pomáhat i tomu posluchači, když se v ní najde, to je jasný. Jaký témata ve svých trecích ráda řešíš a jakých se třeba ještě nedotkla, protože na to prostě ještě nepřišel čas?
1: No ono, nie vždy sú tie moje posledné písne o mne, alebo o tom, čo zažívam. V poslednom čase sa snažím tak účelne proste psát. Takže dosť často si zoberiem nejakú literatúru, alebo knihy, alebo čtu Respekt a tam si vyberu, co mne zajímá a jak o tom přemýšlejí ostatní ľudia. Mm-hmm. Takže mňa hlavne zaujíma ma sociológie a pretože to súvisí s tým, že sú to v podstate vzťahy, ale je to v niečom aj nejaká veda. Trápí ma samozrejme ženské témy a také veci,
2: tak
1: ktoré...
2: Tak to je plná tá poslední deska.
1: No, presne.
2: Když jsem tady měl před lety Mata, nebo před lety asi zhruba loni touhletou dobu Mata 2.1.3, tak jsem se ho vlastně ptal, kolik procent těch textů je on sám a kolik procent jsou ty příběhy, který třeba takhle někde jakoby sosá nebo chce jakoby otevírat.
1: To je jedna talentovaná bestie, u ktorej nikdy nevíme, jak to má, protože ten píše, jak tvrdí, 300 tracků ročně. Takže podle mě si hodně vymýšlí a ještě to, co nám řekne, jestli je to pravda nebo nemu, nemůžeme věřit.
2: Dobře, a jak to máš teda ty? Kolik procent těch tvých tracků seš ty a kolik procent... je to ta bestie.
1: Ja sa s tým, v poslednom čase sa s tým celkom hrám a snažím sa tam tiež psať si nejaké svoje role a často idem proti tomu, čo si myslím, takže napríklad to v tej pesničke Pozvím a neprídem, mm-hmm. hovorím, že nebudem milá a že som pokazená a ponura, ale to je taký môj problém, že ja som strašne milá k ľuďom a sama si tým lezím na nervy, pretože je to nejaká moja vnútorná obrana a vlastne sa s každým snažím byť kamarátka, alebo niekedy som až taká naivná v tom, že som aj milá k ľuďom, ktorí si to nezaslúžia.
2: A proč to tak máš?
1: Je to podľa mňa nejaký problém so sebavedomím.
2: Uh-huh. To znamená, nemůže to být třeba tak, jakože budu se chovat já k ním hezky, oni se budou ke mně taky chovat hezky? To je první věc, která mi tam jakoby naskočila?
1: To jo, ale ono nevždy se to dá aplikovat na úplně cudzích lidí někde na ulici a no, je to na zamysleně. Mm-hmm. Ale vie to být únavné, lebo niekedy je to až taký možno nejaký křeč, že som proste strašne milá k niekomu a není na to vtedy ani čas, ani nálada.
2: A co bys potrebovala teda? Potrebovala bys byť drsnejší k lidem?
1: Nie, ale asi sa dostať do nejakého stavu, kedy nemám stále pocit, že musím všetkým vyhovieť a každý ma musí mať rád. Hmm.
2: To je docela dobrý zvedomnení, teda si myslím.
1: Áno.
2: Jak vzniklo tvoje jméno Katarzie?
1: To bolo práve, keď som študovala tú scenaristiku, pretože moje príjmení sa mi nelíbí a prišlo mi to také chcela som niečo, čo je také rýchlo zapamätateľné a vtedy som sa zaoberala časťami drámy a dramatickej stavby, tak som si povedala, že katarzia to je ten moment, ktorý čakáš v divadle a u filmu, kedy máš taký ten pocit, že wow, že si niečo pochopil alebo niečo sa v tebe zlomilo alebo si dojatý, tak som si hovorila, že toto budem ja.
2: Uh-huh. Prožila katarzia katarzy?
1: Áno, ale v poslednom čase už často nie. A práve to snažím sa nájsť nejaký nový životný spark, nejakú iskru a nájsť niečo, čo ma zase bude strašne baviť, že taká som nejaká trochu vypnutá v poslednom čase.
2: Uh-huh. Dostáváme se k tvojí nový desce, krásní texty, dobrý beaty. Co bys chtěla, aby ten, kdo si tu desku poslechne, si z toho odnesl?
1: No, tak to podľa mňa my umelci moc nerozmýšľame. Uh-huh. Takže je to pre mňa ťažká otázka, lebo rozmýšľam, že keď ti niečo odpoviem, tak je to možno odpoveď, ktorá je taková vymyslená a ušitá na to, že už sa mne to niekto ptal, ale vlastne technicky chcem, aby ľudia potom prišli na koncert. aby jsme spolu oslavili tu desku.
2: Dobře, dobře, dobře. Tak já to zkusím ještě jako jinak, jo. Jenom vezmu ty názvy skladeb. Varit, prát, šít a rodit. Nikto má donutí žárit na jiná děvčata, nebo děvča. Všechno mi padá. Čo když se to stane? Dala jsem ti život. Pozvím a neprýdem. Máme si čo povedat. Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat. To jsou strašně silný názvy. Co to s tebou udělá, když je slyšíš?
1: Ty názvy byly úplně jiné a deň před tým vydaním jsem si povedala, pane Bože, tak jako to nazvem, tak jsem to všetko přepsala a potom jsme nikto z mojich muzikantů jsme nevedeli, čo je čo a doteraz se snažím vrátit do toho, ako sa volali před tým a vysvětlit jim, že to je teraz toto.
2: Vidíš to, já jsem včera jsem tu desku poslouchal třeba po třetí a měl jsem skleničku vína a říkal jsem si, sakra, to je strašně silný. Děkuji. A přitom to vzniklo úplně random, přeházelo se to.
1: No, spíš jsem si hovorila, keď jsem vymýšlela ty názvy, že čo jsou tam také zásadné věci a
2: jo.
1: Že mi vlastně přišlo fajn nepomenovat to jedným slovom, lebo předtím ta prvá pesnička byla Vodný melón, potom to Nikto ma nedonutí žiarliť na iné dievčata bolo, to se volalo Healing a tak a to mi přišlo hrozně nudné.
2: Jo, tak myslím si, že je to i určitý takový jako atyp v názvu písniček, to bych taky jako asi k tomu řekl. Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost, je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem ráda, jak všetci moji posluchači najdu v sebe mír, pokoj a stanu se vyrovnanými, ale...
2: Takže jinými slovy, u tebe se odehrává bouře, na desce se odehrává přijetí.
1: No, u mě se už asi taky neodehrává taková bouře jako kdysi, ale určitě starněm a blížím se k dôchodkovému veku, takže nějaké smíření s určitými věcami je na místě.
2: Mm-hmm. Pokud někdo bude utíkat k tvojí desce do bezpečí, protože ta deska to de facto vytváří, i když teda jsme si potom teďka řekli svoje, tak kam utíkáš do bezpečí ty?
1: Moje obľúbené miesto je môj pokojíček, kde spím. A najradšej som doma a keď nikto nevidí, že ležím v posteli aj cez deň.
2: Dobře. Je těžký přicházet v hudbě pořád se stále novýma nápadama, ať už v podobě textů nebo v podobě beatů, protože ta tvoje hudba je barevná.
1: No, pre mňa je ťažké skôr nachádzať znova ten drive na to, aby som si k tomu sadla a začala psať, pretože ja čiastočne delám aj svoj management a teraz počas toho vydávania desky, tak som to celé robila sama, aj keď vydávam to s vydavateľstvom Slnko Records, ale ja organizujem tú výrobu vinilov, aj grafiky, aj všechno a v podstate na sebe pozorujem takové trošku vyhoření v tom, že ma hrozne otravuje robiť tie produkčné práce. A je pre mňa ťažké sa sústrediť a znovu si sadnúť k tej hudbe, pretože pol dňa riešim nejaké manažerské a produkčné záležitosti. Takže by som potrebovala strašne zase takový hyperfokus a zavriť sa a keď už si k tomu sadnem, tak je to pre mňa zábava a veľmi ma to baví, len tiež mám na seba dosť vysoké nároky, takže nie je to ako kedysi, že napíšem pesničku za hodinu a je hotová, ale teraz napíšem spoustu textu a potom to po sebe editujem a vyhadzujem a píšem to ešte počas toho, ako robím frazovanie a melodie.
2: A do toho ešte řešíš vinily a covery a klipy a koncerty a to je až skoro...
1: A peníze.
2: A peníze. Co sme pochopili, pretože cílem je poslechnúť si desku a přijít na koncert. Hned mi to tam naskočilo.
1: Áno.
2: Co si s prací na týhletý desce odškrtla?
1: No... Vlastne som skúšala rapovať a bolo to pre mňa dosť veľká výzva, pretože príde mi, že často v tom repe sa schovávajú ľudia do takej pózy a hlasovej a do afektu a strašne som sa tomu chcela vyhnúť a ono to tam strašne sklza. A tie dve veci, kde teda spíš bych řekla, že mluvím víc než rapuju, tak som to hľadala dosť dlho a aj rytmicky bolo pre mňa ťažké nájsť nejaký vlastný rukopis v tom používaní tých slov bez spevu. A takže by som si odškrtla, že nějak repovat můžu, ale je to hodně svojské a doufám, že to není cringe.
2: Na mě to tak nepůsobilo. Tak, deska je venku, co máš v plánu s ní, kde všude ji představíš? Už byl nějaký release, nebo se chystá release? Byl nějaký křest, nebo se chystá křest?
1: Mali jsme listening session, ale budeme mať křest 30. září v Paláci Akropolis v Praze. A potom 8. října v Brně v kabinetu Mus a k tomu je celá taková malá tour a některé ty koncerty hráme s kapelou a některé hráme iba s klavíristom v akustické verzi.
2: To je hezký.
1: No,
2: to ten bude. Klavírista to bude. Já jsem ujetej na klavír, takže prostě jo? Akustika s klavírem je prostě úplně wow.
1: Já taky.
2: No tak jo, tak já myslím, že to máme za sebou. Ještě jednou blahopřeju k novému albu, ať se daří tobě i desce.
1: Děkuju
2: a budu se někdy příště těšit třeba tady na Rádiu Spin.
1: Děkuju, děkuju. Hezké léto.
2: Hostkou aktuálního vydání Spin Talku byla zpěvačka Katarzia. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od mikrofonu Rádia Spin se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Dohrává nám písnička Cold as Ice, což je nice. Rádio Spin ve tvých uších, Krištof na majku, dobrý dopopřeju. Neděle! V neděli se nedělá, tohle řečení známe všichni. Dneska je to teda kvůli tomu, že slavíme svátek příchodu slovanských věrozvěstů, což přeneseně znamená, že přeju všechno nejlepší ke svátku všem Cyrilům a Metodějům. Fun fact, s kamarádama máme na jejich počest založený rapový label, který se jmenuje Hlaholice. Každopádně, hudební víkend s Eminemem je to, co můžeš čekat, každou hoďku dva tracky od této legendy. Ke konci hoďky mrknem třeba na to, jaký film se včera stal realitou u bratrů Slováků, no a zahrajeme si na přání samozřejmě 210, 32, 30, 30 nebo mobilní apka Rádia Spin, posílej to tam na zpříjemnění dne. Dáme si ještě počasí. Jo, jak můžete slyšet, moc hezky venku není. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 17 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo, dokonce tu vidím někde mlhy, hlavně teda Královéhradecké kraje tady hlásí. No a ty dnešní maxima se vytáhnou někam na 25 stupňů s tím, že nám bude tak jako hezky občasně přeprchat.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu.

0: od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 5 minut máme 9 hodin. Přesný čas na Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. What's your flavor?

0: Jdem si dát první přání z dnešního dne, který poletí za nikým jiným než za Davem.
1: Dáme tam třeba od Sergeje Barakudy Antarktida.
0: Jo.
1: Pro všechny lidi, co mají rádi tuhle tu písničku, hlavně pro tebe do studia, no. No a trochu pro mě.
0: A hlavně pro tebe, no jasně, Dave, já tě to učím celou dobu. Prostě musíš to posílat i sobě, musíš být trošičku sobec. Každopádně Sergej B. a Luka Brasi, Antarktida, letí ti to tam. Trošku tematický track k dnešnímu počasí. Každopádně, kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210, 32, 30, 30 a nebo naše apka, myslím na to.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

ten systém nesnáším, ten systém nesnáším, vědět co si myslej, napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspěj, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej.

0: Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, tentokrát s Eminemem, no a na něm je zajímavý to, že jeho vliv už daleko přesáhl ty samotný hitparády. On dokázal změnit způsob, jakým se vnímá rap, ukázal, že může rap stát na precizní práci s textem, na vyprávění příběhů i na té mega přesné rytmice. Inspiroval celou generaci umělců a jeho jméno se dneska bere jako nějaký měřítko kvality v tom hiphopu. No a myslím si, že právě tohle pozadí je dobrý mít na paměti, když se vracíme k těm jeho nejzásadnějším skladbám, jako je třeba skladba Lose Yourself. Tu si dáme za chvilku. No a Eminem mi napsal během natáčení filmu 8 Mile a ten text postupně dopisoval mezi scénama a nakonec z toho byla první rapová skladba v historii, která získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. Zajímavý na tom je, že samotný Eminem si pro tu cenu ani nepřišel. On dokonce nepřišel ani na ty Oscary, protože už předem si myslel, že rapová skladba vůbec nemá šanci někde prorazit a nakonec zůstal doma s dcerou. Každopádně o 18 let později všechny překvapil, protože se na Oscarech objevil znovu a Lose Yourself tam živě zandali z toho videa na YouTube a je to skvělý. No a když se řekne Eminem, tak většina lidí čeká ostrý punchlines nebo rychlý rap, jenže pak tu máme písničku Darkness, kterou si dáme jako druhou a ta ukazuje jeho úplně jinou stránku. Na první poslech mi to vždycky znělo jako nějaká zpověď rapera před koncertem. Ta nervozita, popisuje tam samotu, popisuje tam tlak, ale až ten úplný závěr odhalí, že celou dobu rapuje z pohledu střelce před útokem v Las Vegas. A přijde mi to jako jedna z nejodvážnějších skladeb vůbec, ne úplně kvůli technice, ale kvůli tomu, jak nutí posluchače přehodnotit všechno to, co právě slyšel. Eminem mi potom zakončil výzvou k debatě o násilí se střelnými zbraněmi v USA a myslím si, že právě proto patří mezi jeho nejsilnější skladby vůbec.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak jediný crash tu momentálně vidím v Brně na ulici Václavská, jinak je to úplně fresh. Co se dálnic týče, tak 5 minut za Brnem na D1 směrem na Ostravu, tam si počkáš, potom taky 5 minut před Prahou na D1. A co se Prahy týče, ta je úplně fresh. Připomenu třeba jenom to, že už 8. se vrací do normálního provozu rozkopaná Vinohradská u Vinohradského hřbitova. Každopádně, pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: DC.

který přišla zpráva od Viktorie, která píše: Ahoj Krištofe, zahraješ mi prosím Viktora Šína, Cígo a Káva. Chystám si kufr, protože večer odlítám, tak ať mám pohodovější den. Děkuju a měj se. Viki, taky děkuju, taky se měj krásně. Viktor Šín a Saul letí přímo do tvých uší, abys mohla úplně v klídečku odletět. Každopádně, kdybys i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 čekám na to. Stejně tak jako projíždím naší mobilní apku, takže mi tam můžeš hodit nějakou pěknou voiceovku.

Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. Právě si tu užíváme neděli 5. července, svátek Cyrila a Metoděje, zároveň státní svátek. No a my se jdeme spolu podívat za hranice. Nepůjdeme moc daleko, protože naši bratři na Slovensku vyhlašují pohotovost. V bojnický zoo totiž v noci utekl lemur Vary Červený. A nejlepší na tom je, že zaměstnanci celou dobu vědí, že ten borec je pořád někde v areálu, jenom ho prostě nemůžou najít a chytit. Hele, mě to trošku připomíná jednoho mojeho kamaráda ze střední, o kterém jsme každý den věděli, že tam prostě někde v té škole je, ale když bylo potřeba něco udělat, tak najednou záhadně zmizel a dovedlo se třeba 2 hodiny neobjevit. Každopádně, ta zoo prosí návštěvníky, aby byli trpěliví a aby nezkoušeli lemura se dotýkat nebo ho sami odchytávat, protože na to mají prý speciální jednotku. Takže pokud dneska v bojnicích uvidíte člověka s banánem v ruce, jak leze po zemi nebo nejlíp po stromech, tak nebojte se, není to žádný blázen, je to jenom dobrovolný člen pátrací akce. Hele, a upřímně, mě na tom baví ta představa, že ten lemur sedí někde vysoko na tom stromě se svýma lemuříma kámošema, ne? Kouká dolů na ty zaměstnance a zandává tam něco ve stylu, že... Wait? No jo. Prochází tady spoura strojů, tyjo, král Jeliman tady úplně narušil počítač a hrál se tady díl než chtěl, každopádně jdem se ještě mrknout na to, jak vypadá dnešní počasí, který vypadá poměrně příjemně, protože po celé České republice je průměrná teplota zhruba 18 stupňů Celsia, na většině území máme skoro zataženo nebo zataženo, no a dnešní maxima se vytáhnou někam na 24, 25 stupňů, s tím, že po celém území České republiky se očekávají i slabý přehánky. Hodně fresh.

Rádio Spin. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zinirs, bejt jen táta, bejt tu pro ní, křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Svén.

0: A hrát budeme podle Michala, který se mi tady dovolal chvíli zpátky, takže Michale, co to bude?
1: Chtěl bych něco rychlýho, nějaký hezký drum and bass, něco, takže přemýšlím, jestli PTKčko.
0: To už jsem dlouho neslyšel tady toho Big Stepera, to je pravda.
1: No, já taky ne, tak to tam dej. Ale pro sebe do studia budu trošku sobecky, jak David pro mě do auta a nakonec pro všechny spinnery.
0: Přesně, já to říkám celou dobu, je potřeba být trošku sobecký a samozřejmě myslet i na sebe a nejenom na všechny ostatní spinnery nebo na mě ve studiu. Každopádně PTK a Big Stepper, letí to přímo do tvých uší. Michale, ještě jednou přeju krásný den. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak asi teďka možná budu trošku víc šmědit v mobilní apce, tak kdyby náhodou, můžeš tam poslat voicovku.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

Spin. Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, dneska v neděli 5. července, no a jediný, co to znamená, je, že tady tři dny v kuse řešíme Eminema a ten má podle mě takovou super schopnost, protože se neustále vrací s hudbou, která působí, jako by si sám ze sebe dělal srandu, ale zároveň to pořád nějakým způsobem řeže do živýho, no a přesně v tomhletom prostoru se pohybuje třeba skladba Houdini, kterou si dáme za chviličku. On je to vlastně takovej návrat ke starším verzím Eminema, ale bez nějaký extrémní nostalgie v rukavičkách, spíše to jako kdyby vytáhl svoje starý já ze skříně, trošku ho oprášil a řekl, no a udělej novou show. Zajímavý tam je hlavně ten klip, na který jsem se teďka díval a Eminem v něm potkává svoje alter ego Slima Shadyho a já musím teda vyzvednout tu práci na digitálních efektech. Existuje o tom i BTS video, to znamená behind the scenes, jak to zhruba dělali a byla to nějaká kombinace maskování, přesného střihu a hlavně těch digitálních úprav. Prostě to všechno působí, jako by tam najednou ten Eminem byl dvakrát a potkával sám sebe, když byl mladý, takže velký shoutout. No a jako druhou písničku si tady dáme Monster s Rihannou. Tady stojí za zmínku asi dvě věci, které tomu dávají trošičku jiný rozměr. Za prvý refrén, jak už jsem řekl, zpívá Rihanna, což v té době nebylo úplně běžný spojení, jakože rapovej track a do toho nějaká velká popová hvězda. No a za druhý ta skladba vznikla jako pokračování jejich první spolupráce, která se jmenovala Love the Way You Lie. Ale tentokrát už se to neposouvá jen do vztahu mezi lidma, ale spíš do vztahu s tím vlastním monstrem v hlavě, protože Eminem tu přiznává, že ten boj s vlastníma myšlenkama není něco, co by úplně skončilo, ale spíš něco, co se neustále vrací.

0: Evropa. V uších odezní mi rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak kreštu vidíme v Brně na ulici Křížová a jeden taky ve Vimperku na ulici Sušická. Co se dálnic týče, tak D1 za Brnem směrem na Ostravu pomalu nabírá zpoždění, teď je to dohromady asi na 10 minut. D1 znovu, tentokrát na 32. kilometru směr Brno, tam je zdržovačka na 16 minut, no a na D2 pak očekávají bouračku na 12. kilometru směr Brno. Co se Prahy týče, ta je úplně fresh, bez většího karambolu anebo zdržovačky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: Spin. Je to tak, jdem si dát další písničku na přání, která tentokrát poputuje za Badu, která se mi dovolala chvíli zpátky, takže co to bude?
1: Mohla bych poprosit víno?
0: Badu, vypadám se jako nějaký číšník? Ne, dělám si srandu samozřejmě. Badu myslela Viktora Kala a Lifera na tracku Víno, takže komu to budeme posílat?
1: Ale všem spinnerům, mimo mužovi do práce a mějte krásný den.
0: Přesně, krásný den, krásnou pohodovou neděli všem s vínem a tím myslím ten track samozřejmě. Každopádně, kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak číslo 210 32 30 30, čekám tu na něj, a nebo můžeš poslat voiceovku do naší apky, já se tím za chvilku budu prokousávat. Sedím na

starám se Mariah Carey, písnička I Know What You Want. Výborný banger, to jsem dlouho neslyšel. Každopádně máme tu neděli, 5. července, posloucháš Radio Spin, svátek má Cyril a Metoděj, takže pokud znáš nějakýho Cyrila nebo Metoděje, já teda tyho ani jednoho, když nepočítám toho jednoho repera Cyrila, takže určitě jim popřej. No a pojďme se teďka pořešit tady společně tour Afterwork Summer Affair, která zase po roce vyjíždí za váma. Budeš to mít blízko, ať už bydlíš úplně kdekoliv. Já jsem se tady otevřel zastávky a krom těch velkých měst, jako je Praha, Brno a Ostrava, se můžeš těšit i na Litoměřice, Lipno, Starou Boleslav, Mělník, Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Rakovník, Kolín a Hradec Králové. Takže myslím, že ať už si z jakýhokoliv koutu republiky, máš to pořád někam blízko. Na každý zastávce pak bude něco extra. Některé místa nabídnou třeba pop-up s Jemenem a jiný s Never Enough. Já jsem si otevřel jejich Instagramy a musím říct, že jsem z jedničky dostal hlad, když jsem viděl ty fotky jídla, takže good job, máš se určitě na to těšit. A krom gastro zážitků se můžeš těšit i na zážitky hudební. Jmenovitě se ukáže třeba Traffic a Orion, nebo dál Robot, Noir, zkrátka o zábavu bude postaráno. Všechno to začíná 24., tak pokud nemáš co dělat, určitě to zvaž. Jdem se ještě mrknout na to, co nám tady vyvádí počasí. To se momentálně moc nemění, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 19 stupňů Celsia, na většině území skoro zataženo nebo zataženo, a když si tady tak otevřu radar, tak nějaký slabý pršení, mrholení a přeháněčky tak momentálně vidím v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, nejvíc momentálně asi na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, takže deštníky sebou. Spin Radio.

0: od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně, v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Máme 10.53 a ty posloucháš Radio Spin.

0: přišel, pštros, s pštrosici a s pštrosačaty, pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: A hrát budeme podle Vojtána, který se mi dovolal chvíli zpátky, takže co to tam hodíme a pro koho to bude?
1: Našel bys tam třeba Dobrý den. Hele, hodím to tobě do studia a pro všechny řidiče, co musí kroutit volantem jako já dneska, ať mají brzo hotovo a ať mají hezký den.
0: Vojtáno, děkuji ti za přání. Refiu, Dobrý den, letí jak mě do studia, tak všem spinnerům a hlavně tobě, šéfe, a ti to utíká.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Spin. Jdeme si dát další dva tracky od legendy Eminema. No a jako první to bude písnička Not Afraid. V té době vydání šlo o první single z alba Recovery a už samotný název alba označuje, že nejde úplně o klasický hit comeback, ale o nějaký období, kdy se ten rapper vědomě vrací z osobního i kariérního propadu, kterým tehdy Eminem procházel. Zajímavý je, že skladba byla první Eminemovou písní vůbec, která debutovala rovnou na prvním místě amerického žebříčku Billboard Hot 100. To znamená, ona než na to první místo postupným růstem, ale okamžitě vstoupila na ten pomyslný vrchol. A ona je produkčně se celkem odlišuje od jeho starších věcí. Místo toho agresivního chaosu a těch cartoon komiksových beatů je tam prostě víc prostoru, otevřenější struktura a taky refrén, který míří spíš jako na stadiony, než na nějaký klubový rap. Jako druhou písničku si dáme moji srdcovku od Eminema Mockingbird. Ta nás přenese do období, kdy Eminem řeší rodinu uprostřed velkého mediálního tlaku a rozpadu manželství soukromí. Místo klasického storytellingu tady celým trackem prostupuje metafora ukolébavky a track je věnovaný jeho dceři. Popisují tam vlastně situace, který v té době vydala jenom z médií nebo z útržku. Za mě hodně, hodně silná skladba, tak si ji pojďme užít.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin.
2: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreš to vidím v Brně na ulici Křížová, jeden taky ve Vimperku na ulici Sušická, ale tam by se veškeré ty práce na silnici kolem toho měly blížit pomalu ke konci. Co se dálnic týče, tak D1 na tom špatně, za Brnem směrem na Ostravu už pomalu mírá zpoždění, dohromady je to asi na 35 minut. D1 znovu, 32. kilometr směr Brno, tam je zdržovačka cca na 30 minut a D1 do Třetice, tentokrát 320. kilometr směr Brno, tady si postojíš 13 minut. Na D2 pak očekávají bouračku na 12. kilometru směr Brno, no a co se samotný Prahy týče, tak tady je jediná bouračka hlášená přímo v Davidském tunelu. Bacha na to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc repu v republice.

0: overdose.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: Spin. Přání, přání a zase ty přání, takže to si dáme teď? Ještě bych to musel zapnout teda samozřejmě.
1: To by se nepustil Hard Rico, Můj sport, Dokladna.
0: Můj sport, Hard Rico a Robin Zoot, posíláme to Dokladna, takže předpokládám, že všem kladeňákům, který právě teďka poslouchají. No a nás čeká už jenom poslední hoďka, kde mám jedno místečko zabraný a jedno místečko je pořád volný. To znamená, pokud ještě chceš pořád využít šanci a zahrát si něco na přání, tak máš jedinečnou možnost 210 32 30 30.

0: Panda, dohrává nám Panda od Designera. Máme tu neděli 5. července, ty ladíš Radio Spin, svátek má Cyril a Metoděj, jenom tak připomínám. No a když jsem se díval, co se tak děje kolem ve světě, tak Nizozemsko hlásí celkem crazy věc. Na svět tam totiž dneska přišla jednovaječná čtyřčata. Já jsem trochu pogooglil, jaká je na tohle vlastně šance a našel jsem, že šance na dvojčata je cca 1:300. Na čtyřčata je to 1:13 milionům. To je crazy. Děti jsou úplně v pořádku a já upřímně trošku závidím, protože už když jsem poprvé četl Harryho Pottera asi v 5 letech, tak jsem mega záviděl dvojčatům Weasleyovým, protože ty pranky a ty vtípky, které můžete dělat, když máte dvojče, to je nepřeberný množství. A teď si představte, že máte kolem sebe 3 lidi, kteří vypadají úplně stejně jako vy. Jako nejenom, že to musí být úplně super pro rodiče, protože jednoho pošlete na nákup, druhýho vyprát, třetího vysávat a čtvrtýho, já nevím, třeba uvařit, ale těch věcí, co se nabízejí, já kdybych měl 3 úplně stejný bráchy, tak bych asi začal hrát profi fotbal. Představte si, jak by z té střídačky postupně lezli 4 úplně identický lidi. To by byl ultimátní psychologický rozklad soupeře, který by si v půlce začal myslet, že má halušky, tyjo. Jdeme se ještě mrknout na to, jaký halušky předvádí počasí. To se nijak extra nemění, protože po celé České republice průměrná teplota 19 stupňů Celsia, na většině území zataženo nebo oblačno, a když se dívám na radar, tak slabý přehánky jsou momentálně snad úplně všude s výjimkou Moravskoslezského kraje, takže určitě deštník do tašky nebude vůbec vadit.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Jdeme hrát podle Michala, který se mi dovolal pár desítek minut zpátky. No a říkali jsme si, že si dáme něco od Linkinu.
1: Máš tam něco novějšího s tou ženskou? Já si myslím, že ona tam tu mezeru krásně doplnila. Jako.
0: Jo, jo. Řešili jsme tady právě s Michalem, že ta paní Emily Armstrong se jmenuje, zpěvačka a také skladatelka, pokud se nepletu, že to je asi to nejlepší, co se Linkinům teď momentálně mohlo stát a že to byl výborný tah tam jako dosadit právě tady Emily Armstrong na místo třeba nějakého chlapa, který by s tím Chesterem byl extrémně srovnávaný. Každopádně vybrali jsme tady písničku Heavy is the Crown, letí to úplně všem a hlavně tobě, Michael, ať máš lepší den.

0: Biloli libo limo, toliko nebilo li bi pivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Poslední dvě písničky od Eminema, který tady s váma stihnu, jsou taky velmi dobrý. Jako první bude I Need a Doctor, ta vzniká v momentě, kdy se rapová kariéra doktora Dreho a Eminema začíná tak trošku znovu skládat zpátky po období ticha. V tracku je slyšet ta silná generační linka, protože Dr. Dre tady působí jako mentor, který přivedl Eminema na světlo boží velkýho rapu, a Eminem je tu jako někdo, kdo si moc dobře uvědomuje, že bez něho by vlastně vlastní cesta vůbec nevypadala stejně. Zajímavý taky je, že skladba byla původně zamýšlená jako takovej symbolický návrat doktora Dreho k jeho solový tvorbě. K tomu nakonec úplně nedošlo, ale z týhletý skladby se stal symbolický dialog mezi v uvozovkách učitelem a žákem. Produkce je potom typicky drejovská, velký zvuk, gradace a potom ten skvělý refrén od Skylar Grey, to je taky jméno, to je jazykolam. A ten refrén té skladby dodává takovej monumentální rozměr. Jako druhý song si dáme Love the Way You Lie s Rihannou, to je zase úplně jiným směrem, skladba, která stojí na silným kontrastu Eminemova rapu a refrénu od Rihanny. A zajímavý na tom je, že to byl jeden z prvních velkých takových crossoverů a jeden z prvních velkých poprepových tracků. A teď nemyslím jenom jménama, ale je to hlavně kvůli tomu tématu, který bylo na mainstreamové scéně až nezvykle otevřený, bych řekl.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak na bouračku narazíš v Novém Jičíně na ulici Palackého. Se zdržením počítej, pokud jedeš po silnici z Pelhřimova na Humpolec, cca 12 minut dohromady. Co se dálnic týče, D1 za Brnem směrem na Ostravu pomalu mírá zpoždění, teď je to dohromady asi na 40 minut. D1 znovu, tentokrát 34. kilometr směr Brno, tady si postojíš půl hoďky. D2 už je úplně fresh, byl tam krátký nějaký crash, ale ten už je úplně v pořádku a mělo by to být průjezdný. A potom Praha. Když se na to tak dívám, tak jediná nehoda mi tu svítí na ulici Biskupská a lehký omezení v dopravě tam potrvají ještě asi 2 hodiny.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

0: trošku sešlo a já jsem si upřímně myslel, že to všechno jsou jenom přání, ale ono ne, protože tady máme jeden vzkaz, který teďka přehraju, myslím, že je od Vlaďky, pokud se nepletu.
1: Teď jsem zapla rádio a ty linkyni, pecka, děkuju moc krát, zlepšená nálada, Michale, díky za výběr, zdraví tě Vlaďka.
0: Je to tak, byla to Vlaďka, Vlaďko, díky za tohleto přání. Já jsem Michalovi říkal, že možná trošičku bych zaloboval, aby tady těch linkinů bylo mírně víc, třeba mi tady chybí Emptiness Machine, ta vlastně úplně první skladba, kterou s Emily vyhodili ven, ta je naprosto skvělá. Každopádně teď se jdeme vrhnout na to přání, který přišlo přímo od Milhouse.
2: Tak jsem smatný, tady je Milhouse, ale jsem dneska taky docela na dlouhý cestě, jsem tě chtěl poprosit, jestli bychom tam mohli zahrát Hector Izomandias, další kámen, další trám.
0: Další kámen. Já jediný, co Milhouse, já ti trošku opravím, já nejsem Maty, možná trošku zním jako Maty v hormonálním přechodu, ale to je tak všechno. Každopádně vybral si Hectora a Iza, písnička se jmenuje Další kámen, takže posílám to tam, užívej dlouhou jízdu.

0: dohrává nám Sara Rika z Izomandia z Talk to Me remix od Nobodyho Listna. Zuzka už je tady. Čau Zuzko.
1: Čau Krištofe.
0: My jsme tu teďka off éter, víte, tady se děje spoustu věcí off éter a my jsme teďka tak jako různě řešili zvířátka. Já jsem tu dneska třeba řešil lemura, který zdrhnul ve slovenský zoo. A já jsem vytáhl chat GPT a jakoby jsem mu zavolal, znáte to, nemusíte si s ním jenom psát, můžete mu buď to voiceovkovat, anebo mu prostě jako zahájit ten video hovor, lomeno hovor spíš. A jako bylo to crazy teďka.
1: Já tady tak sedím a rozdýchávám to, já jsem chtěla utéct, protože to fakt jakože...
0: Jako nechápu, kam až se to evolvnulo, ale ten chatbot prostě tady začal dělat věci, jakože já jsem mluvil, něco jsem popisoval a on do toho dělal... A potom, když mluvil, tak tam dával citoslovce a jako zadrhával v řeči.
1: Jako crazy, jakože já jsem fakt myslela první chvíli, že si s někým telefonuješ
0: prostě. Jo, normálka, jako můj táta prostě.
1: No, hlavně jako otázka, jako co se stane se slunem, když umře.
0: Tak... To mě zajímalo, jenom to nemusíš propalovat. Ano, řešili jsme, teda já jsem tady řešil teda s tím chatem, jakože co se stane se slunem, když umře, jestli může zůstat stát ve stoje nebo se převrátí. Tak, taky se omlouvám. Každopádně jako crazy, já se bojím, kam až to možná zajde.
1: Ne,
0: potom.
1: To bylo jako brutál, jako zkuste to, ale nedělejte to sami, protože to se fakt budete bát, pokud žijete někde sami. Jo, tak to jo. Se fakt jako, to budete chtít utéct od toho telefonu reálně.
0: Přesně
1: protože...
0: tak, ty jo. Ano, se to krásně propojuje, Zuzko, ne? Ty jsi říkala, že budeš taky něco takového
1: no,
0: řešit.
1: No já budu taky řešit chatboty, roboty, a, jak je to v Číně, no. Teďka, protože tam je podle mě, já nevím, jestli tam je úplně to ohnisko toho všeho, ale asi jo, ne?
0: Jo, já si myslím, že tam bude něco takového.
1: No. Tak to budeme řešit.
0: Okay.
1: Ale je to děsivý. Stejně jako ten hovor teďka.
0: Je, vyzkoušejte to. Počkejte si určitě na Zuzku, protože tato probere ještě víc podrobná. My se mrkneme na... počasí. A mám rád tenhle ten bet. Jako
1: a proč tam máš, že tam je hnusně?
0: No, protože tam jako prší, je tam pod mráčkem, tak jsem si říkal, že to bude úplně krásný.
1: No, ale neidentifikovala bych to jako počasí, hnusně, bet. No voice. To je tam je napsaný, jenom abyste všichni věděli.
0: Dobře, no, tak Zuzka tady propalo interní tajemství, co se dá dělat. Zuzko, radši nám řekni, jak tam je teda podle tebe.
1: Není tam hnusně, tam hezky, je tam příjemně, pod mráčkem nesvítí sluníčko.
0: Yes.
1: Úplně ideálních 23 stupňů jako včera.
0: Mm-hmm, přesně tak, no, Zuzka to říká úplně správně. Je to vlastně po celé České republice, je tam buď to oblačno nebo úplně zataženo, no a ty dnešní maxima ještě možná o 2-3 stupinky vystoupají vejš, každopádně, když stívám na radar, tak tady budou takový slabučký přehánky a to po celém území, takže deštníky sebou.
1: Sluchátka. A zahrádky budou růst.
0: Zahrádky budou růst, přesně tak. Sluchátka do uší a poslouchejte Zuzku a já se na vás těším zase zítra. Čau Zuzko!
1: Čau!
0: Čau! Nemám to rád, když tam ta reklama prostě není. Dobrá, máme 12.54 a to je přesný čas. Radio Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Aplikace. Posloucháš Radio Spin, s tebou je na majku Zuzka, moc tě zdravím. Dneska máme 5. července, něco málo po 1 hodině je státní svátek věrozvěstu Cyrila a Metodě. Já jako malá jsem jim říkala zvěrozvěstové a byla jsem si tím naprosto, ale úplně jistá, že to tak je. Teď už jsem velká, vím, že to jsou věrozvěstové a že jakoby zvěstovali tu víru, chápeme se, po té slovanské říši. No nic, nevadí. Dneska pořešíme vývoj robotů v Číně, festival Afterwork, hudební víkend s Eminemem a nebude chybět komunikátor. Takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku stejně, tak jako to udělala Lenka.
1: Ahoj, prosím, zahrajte od Izamandy, já se, že nechci tě tady. Děkuju.
0: Leni, tenhle trik od Iza tady nemám, dávám tam jiný, tak snad i tak to bude v pohodě a užiješ si ho s náma.

čeká hudební víkend s Eminemem a rovnou dva tracky, jak jste zvyklí. Jako první si dáme Houdini. Řekla bych, že tohle je jeden z mých nejvíc top tracků od Eminema. Baví mě rychlost, energie a hlavně miluji ten refrén. Takový prostě poctivý track od Eminema bych to nazvala. Jako druhý si dáme track Without Me, což jako jedna pecka za druhou tady lítá. Tento track se taky řadí mezi mé favority a mě na tomhle i předchozím tracku vlastně baví to, že každý pozná ten typický styl Eminema a podle mě, když vůbec nic nevíš o rapu, tak poznáš, že to je Eminem, protože on má prostě opravdu specifický styl a nejde napodobit. A to mi přijde jako opravdu hustý. Eminem na rádiu Spin právě teď.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a bude opravdu rychlá. Dálnice jsou čistý. Co se týče regionu, v ulici Železniční v Karlových Varech je nehoda osobáku. Dávej tam pozor, pokud jedeš do Karláčů. Co se týče Prahy, tak tam je to čistý. Až na Legerku, Vilzonku, tam je to ucpaný, svítí to červeně, jinak je centrum průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio Spin.

0: Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka. Máme tady další komunikátor a mám tady hlasovku od Davidka.
1: Čau Zuzko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Sergeje Bíče Antarktida. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau.
0: Čau a díky. A pokud ty chceš slyšet svůj oblíbený track jako Davidek, tak volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a teď už Antarktida.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já dneska opět navážu na naší debatu s Krištofem. Dneska jsme se v předávačce bavili o tom, jak si s ChatGPT můžete dát videohovor. A je to dost děsivé, protože už používá různé emoce, takové výplňkové slova. No, zkuste to a hlavně u toho nebuďte sami, budete se totiž bát, já jsem se bála. No a ještě víc se budete bát, když vám teďka řeknu, že v Číně založili první školu pro roboty. Roboti nasadí aktovku, vezmou sváčů, sednou do lavice a učí se lidské práce normálnímu životu. A všechno je to učíme my lidi. Prostě, no co k tomu říct? Hloupé prostě. Roboti dokonce potom dostanou certifikát, titul nebo diplom. Taky jsem se ChatGPT ptala, jestli ho ta škola baví. A jasně mi odpověděl, že ne, nebaví. Což ho ještě víc poličuje, že jo? A ano, pokud si teď říkáš, že jsme v háji, tak malinko jsme. A horší to bude, až tě za pár let vyhodí z práce, protože přijde robot, který bude mít prostě vyšší titul než ty. Co je ale hezčí než tahle situace, tak je rozhodně počasí. Máme kolem 23 stupňů, polojasno, odpoledne by mělo kolem 3., 4. hodiny malinko sprchnout, ale nebude to nic dramatického. A zítra čekej podobné teploty. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin a s tebou je Zuzka. Spin Radio.
1: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncert.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My tady máme další track na přání. Tentokrát bude od Venyho.
1: Čau, zdravím Spin. Pus mi tam prosím tě něco od Hectora. Děkuju moc.
0: Hele, Veny. Vybírala jsem dlouho a nakonec jsem si řekla, že tam dám Dilema, protože jednu dobu hrálo hodně, teď už jsem ho dlouho neslyšela, tak si ho dáme.

Posloucháš na Rádiu Spin, máme tady hudební víkend s Eminemem a dvojitou dávku jeho tracků a jdeme na to. Jako první si dáme track Best Friend, track, kde je Bůh považován za nejlepšího kamaráda člověka. Eminemova část mluví o Bohu, který ale není bezchybný a je víc ličtější. Jako druhý si dáš track Venom, což je takový agresivnější, rychlejší rap, kde se hodně objevuje motiv toho, že člověk je jenom figurka a něco nad ním ho ovládá. Eminem na Rádiu Spin právě teď.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a pojďme začít na dálnicích. Ty jsou čisté regiony, tak tam v ulici Železniční v Karlových Varech je nehoda osobáku. Dávej tam pozor. V Praze máme seklou Legerku, Vilzonku a Ipák. Okolo Ipáku to svítí červeně a Nuselák, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš se rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já už pro tebe mám připravenou další hlasovku od Zuzky.
1: Přeji krásný den, prosím o zahrání od Hartrika, mě nedostanou pro kluky z B3 a hlavně nejvíc pro Samíka, díky moc, ahoj.
0: Tento track od Hartrika tu nemám, ale dávám jiný a doufám, že to bude v pohodě.
2: Brick na brick.

0: Spin právě ti dohrál Michael Jackson Beat It. No ale to je v plném proudu, to znamená sluníčko, kamarádi, festivaly, letní akcičky, ale taky občasné nudění se a stavy, kdy nevíš, co máš dělat. A v této situaci se jako na zavalonou proce vrací Afterwork or Tour Summer Fair. Tahle tour obsahuje 13 zastávek ve městech, promenádách, úvody, dalších top místech a každé místo nabídne něco extra speciálního. No a já ti musím připomenout, že již dneska se tour objeví na Lipně na pláži Frimburg a na programu je Mike Traffic, Double J a Nerez a to bude teda jakoby velká party, kterou si nemůžeš nechat ujít. Tak vyraž za hudbou, dobrým jídlem a hlavně za zážitkama a to úplně zdarma a hlavně pamatuj, zítra je svátek, zítra nejdeš do školy, dneska můžeš být na party. Do školy ani do práce jsem myslela. Dneska party, dneska na Lipně, tak tam zajdi. Co se týče počasí, tak máme kolem 23 stupňů, ty teploty už vyšší nebudou. Co se týče nějakého deště, tak kolem 3. a 4. až 5. hodiny by mělo místy sprchnout. Nebude to nic dramatického a zítra čekají podobné počasí, takže takový vlastně příjemný. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Kuba, slyšíme se?
2: Ano.
1: Super, Kubo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro mýho bráchu, uh-huh. Honzu, uh-huh. Všechno sport.
1: Můj sport od Hartrika.
2: Ano.
1: Super, tak dávám to tam a pozdravu bráchu, čau.
2: Ahoj.

dětství dospělý. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Posloucháš si Rádio Spin na Majku, je s tebou Zuzka. My tady máme hudební víkend s Eminemem a poslední dávku dvou tracků, protože za hodinku už tady bude Maty a bude s tebou řešit Eminema. A my jdeme na to, jako první si dáme track Gone Through Changes. Tohle je hodně osobní track a hodně takový smutný track. Eminem v něm mluví o tom, jak prochází těžkým životním období, jak touží po změnách v jeho životě. Jako druhý si dáš track My Name Is, tohle je úplně opačný styl. Zábavný, provokativní a satirický track, kterým se Eminem proslavil a taky nám tu představuje své alter ego Slim Shady. Eminem na Rádiu Spin právě teď.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na Rádiu Spin.

0: Zkus tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: korektum utrum
1: med. Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 mezi 28. a 27. kilometrem ve směru na Prahu je nehoda dvou aut. Na D1 mezi 320. a 1. a 320. kilometrem ve směru na Brno je taky nehoda dvou aut. Dávej tam pozor. Co se týče regionu, tak v ulici Železniční v Karlových Varech máme nehodu dvou aut. No a v Praze v ulici Československého exilu je taky nehoda. A máme ucpanou Legerku a Vilzonku. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
3: Radio
2: Spin.
3: Attention, all you niggas, all you bitches.

0: aplikace. Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Nás čeká poslední track na přání a o ten se postaral David.
1: Ahoj Zuzanko, zdravím všechny spinnery. Poznám tam něco od Indiaviče k tomu nedělnímu odpoledni. Ať se vám všem daří, mějte se pěkně, ahoj.
0: Tobě samozřejmě, ať se také daří, dávám tam Zlatokopa od Indyho a Viče. A nezapomeňte si volat o tracky a nebo nahrávat hlasovky Matimu, který za chvilku bude vysílat.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nám se blíží 4. hodina, to znamená konec mého vysílání a taky to znamená, že tu mám Matyho.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Ahoj. My jsme se bavili a já jsem si říkala, že to téma udržím. Bavili jsme se o robotech Chatu GPT, jak už má úplně upgradenutý hlas a já jsem mluvila o tom, že v Číně už zakládají školu pro roboty. Chtěla jsem se tě zeptat, jaký je tvůj vztah s Chatem GPT, jak moc používáš Chat GPT?
1: Hele, já Chat GPT používám hodně, ale používám hodně s tím i Gemini. Gemini mi přijde chytřejší na čísla a na statistiky nějaký. A obecně mi přijde trošku intuitivnější ten systém toho nastavení, pro co to vlastně chceš, že ta Gemini mi přijde prostě, že nevím, jako přijde mi lepší. I na učení je lepší. Já používám radši Gemini, asi.
0: OK. A ještě jsem se chtěla zeptat, patříš do té skupiny lidí, kteří mají pocit, že nás to fakt jako ovládne, anebo je jako myslíš si, že to půjde dobrým směrem a že to prostě jenom bude pomáhat tomu lidstvu? Protože mám pocit, že se to rozdělilo na dva tábory trošku lidí, jako...
1: Hele, ta škola zní docela děsivě vlastně.
0: Je to děsivý.
1: Jako vůbec si nedovedu představit, protože ten posun jde tak rychle, že ani jako si říkám, jestli se bavíme o 3 letech, nebo o 10 letech, nebo o 50 letech, fakt vůbec nevím, ale jako určitě myslím, že to jako určitá hrozba být 100% může, otázkou je, jestli pro naší generaci ještě.
0: No, to je otázka a to se podle mě nedozvíme, to mě taky hrozně zajímá, ale myslím si, že takový naše děti už to jakoby nějakým způsobem potká, jako ne úplně konec světa, to
1: asi
0: ne,
1: určitě,
0: ale,
1: jako s těma pracovníma pozicema 100%.
0: Taky si myslím.
1: I dneska je to podle mě docela vlastně téma, že už nepotřebuješ si platit lidi na různé věci, protože to za tebe udělá chatbot, což je vlastně na jednu stranu super pro podnikatele, na druhou stranu... na druhou stranu prostě kradou nám práci lidi, ale... Ale to je otázka prostě té moderní doby, jak prostě, jak to nastavíme, aby jsme to využívali opravdu jako nástroj a ne jako nahrazení toho člověka, no.
0: No, já si myslím, že jako roboti mají školy na to se učit jako lidské věci, tak my bychom měli mít školu na to, jak prostě používat správně Chat GPT.
1: To je pravda, protože, to je reálně pravda.
0: Protože nikdo to neumí a tím, že to někdo neumí, tak se to celý jako prostě potom jde do háje už.
1: To by měl být podle mě reálně předmět ve škole, učení se s umělou inteligencí, jak s ním pracovat.
0: Takže jestli nás poslouchá někdo z ministerstva školství, tak prosím, chceme předmět, kde se lidi budou učit zacházet s AI.
1: Jo.
0: No a my se podíváme na počasí, máme kolem 23 stupňů, polojasno, prej tam trošku mrholí, říkal Maty, mrholí tam Maty?
1: Mrholí tam lehce, nic hroznýho, ale všimnete si toho.
0: Je to tak, já nemám deštník, ale mám čepici, takže vy si taky vemte čepici nebo deštník, ale to počasí bude v pohodě, bude prostě kolem 22 stupňů zítra. Podobně, ale zítra nás čeká víc srážek, tak ten deštník určitě přibal do tašky. A my se zítra slyšíme výjimečně od 1 do 4, protože svátek, čau. Spin Radio.

0: restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně, v Bajt Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin je jediný

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám do

stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku,

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na majku už je Maty, společně tady budeme felit zase až do sedmi a čeká nás pokračování hudebního víkendu, na kterém hrajeme Eminema. Pokecáme ale taky o sneak peeku Nick Tenda a samozřejmě o možném projektu a taky si budeme pouštět nějaký ty tracky na přání, se kterýma to taky rovnou odpálíme. Já už tady mám na drátě Davida, čau kámo.
2: Bůh, kámo.
1: Tak co, hele, venku je tak jako ponuro lehce, takže ty jsi spokojený, že?
2: No jo, já jsem rád, že už nejsou ty hrozný vedra, to bylo opravdu hrozný, teď jsem opravdu spokojený, bo noci se nedal spát, takže teď je to dobrý.
1: Sice žádná bouřka, ale...
2: Jo, u nás bylo asi ve středu, nebo v pondělí a ve středu byla, no.
1: V Jablonci u vás.
2: Jo, a u vás v Praze taky byla bouřka?
1: U nás taky pršelo, ale nebylo to tak hrozný. Každopádně teď tam poprchává tak...

0: Že je to vlastně docela v pohodě. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku Swag Martin Fenin. Komu to pošlem?
1: Dneska to pošlu jenom pro sebe.
0: OK, tak jasná zpráva, kámo. Tak tobě je samozřejmě všem spinners na to na ten den.
1: Díky.
0: A užijte si to, dávám to tam, kámo. Začínáme.
1: Jasný, si taky, čau. Ladíš Radio Spin?

0: jestli ale go.
1: Ahoj, já jsem Patricie z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin. Mua.
2: Československá scéna Rádio Spin.
3: Tohle písničku jsem pouštěl

Radio Spin. Ladíš se Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady už ready další hudební víkend a další dvojitou dávku Eminema. Nejdřív ti pustím písničku Crack a Battle, to je Eminem, Dr. Dre a taky 50 Cent. Je to z desky Relapse z roku 2009 a je to track o slavení úspěchu, proto taky ten název. Zároveň to má takovou G-funkovou produkci a je to prostě taková klasická rapovka, kterou si mega rád poslechnu, ale nic přelomového to za mě taky není, i když to vyhrálo Grammy za nejlepší rapovou skupinovou performance. Potom tady mám každopádně track Like a Toy Soldiers, který je postavený na samplu z písně Toy Soldiers. Má to díky tomu takovej až snovej nádech, celkově je to ale melancholická píseň o tom, kam až nějaký osobní nebo hudební spory můžou zajít. Inspirace byla i Smrt Proofa, což byl taky Eminemův docela blízký kámoš, takže je to prostě, je to relativně jako smutnější písnička na té celé desce, která zas tak vlastně smutná není. Každopádně tohle to jsou ty dva tracky, jsou skvělý, takže jdem si je poslechnout. Nejdřív se dáme Crack a Battle a potom Like a Toy Soldiers už teď na rádiu Spin.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, ty jsou momentálně relativně sízný, každopádně D1 taky lehce hustší u Mirošovic ve směru na Prahu, drží se tam cca 3 minutky, každopádně kde je úplně zasekaná, tak za Brnem, konkrétně na 218. kilometru až 209. to znamená ve směru na Brno, tak je tam brutální zácpa a to jakože brutální, protože byť je to jenom 10 kilometrů, tak tady vidím zdržení 45 minut a v obráceném směru je to taky docela solidní, protože tam 205. až 213. kilometr stojí a zdrží se tam taky cca 30 minut, je to u Holubice, takže určitě bacha, je to tam docela hell, jestli budeš prostě mít tu možnost, určitě se tomu vyhni. Každopádně regiony jsou momentálně v chillu, takže se skočíme rovnou do Prahy, ta je momentálně vlastně docela taky sízná, každopádně hustší je Nusilák směra Legerka, zasekaná je klasicky Vilzonka u muzea, hustší je momentálně taky taky příjezd, respektive odjezd na D8, když pojedeš ze Stříškova na D8, tak pozor, je tam bouračka a chvilku se tam zdržíš. K dopravě je to ale zatím všechno, za chvilku si dáme další track na přání a potom rozebereme Rap News a taky novýho Nicktenda.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a protože se tenhle ten pořád jmenuje Komunikátor s Matem, no tak si hrajeme písničky na přání, no a ten čas přichází právě teď, protože mám tady voiceovku od Milhouse.

0: Pardon, tohle to byl trošku misklik, každopádně mám tady voiceovku od Milhouse.
1: Berec, tady Milhouse, já jsem tě chtěl poprosit na tu cestu, jestli bys mi mohla zahrát Hector Izomandias, další kámen, další trámky moc. A je to pro všechny, kteří jsou zrovna na silnicích. Díky, čus.
0: OK, Milhouse si sice trošku jako splet rody, každopádně to vůbec nevadí. Další kámen, další pád, nebo trám, Hector Izo, dávám to tam.

Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty, za chvilku bude pět a jsou tady taky Rap News. Tentokrát pořešíme Nick Tenda, ten totiž na shows zahrál track, který ještě nevydal, no a zní docela zajímavě. Minulý měsíc taky shodou okolností vydal single QAA, kde byl na featu i Wen a mělo to až takovej popunkovej zvuk, no a tohle zní hodně, ale za mě jako hodně podobně.

0: Yes, je to takový prostě vyklidněný, hodně taková jinačí poloha než jeho klasická rapová. Přece jenom teď na té nový izový desce tak zněl Nick skvěle, ale tohle je prostě úplně něco jiného. Každopádně i track QAA byl za mě dobrý, Nick je za mě fakt v dobrý formě a já jsem zvědavý, jestli fakt dělá celý album, ale mám takovýho tušáka, že nás něco novýho tohleto léto určitě čeká. Tak ještě k počasí. Venku je momentálně 21 stupňů, je zataženo, k večeru to spadne ještě na 19 a přes noc bude nejnižší teplota 17. Zítra ráno čekej teploty kolem 20 a má být opět zataženo a pod mrakem a měl by být nějaký přehánky. S tebou je Matej, ty ladíš Radio Spin a komunikátor pokračuje dál.
1: Radio Spin je jediný rádio,

0: Hej, jaký máme venku počasí a téma songu je. Za oknem nemrzne, tak zarýmuje po létě.
1: Radio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Je 16.54, ty ladíš komunikátor s Matem.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, něco málo po 5. hodině, takže náš komunikátor pokračuje a samozřejmě s dalším trackem na přání, který bude tentokrát pro takovou veselou partu, která mi sem poslala nádhernou voiceovku, respektive to poslala Tereza, ale těch líček je tam mnohem víc.
1: Ahoj Spine, pustíš nám prosím Pašereckou? Čau! Ahoj.
0: OK, parto, dávám tam Pašereckou, užívejte si výlet nebo cokoliv, kam právě teď jedete, nebo co děláte, Pašerácké, ale fucking go.
2: Ladíš Radio Spin?

0: to zbalený, figely tu balený, na doma ke zulení, jo.
1: Rádio
2: DJ Wix. Yeah, aha.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky Eminem, ne teda osobně, ale na hudebním víkendu a s ním taky další dva tracky. Nejdřív si pustíme Houdini, to je z jeho poslední desky, je to takovej návrat ke kořenům a to jak z jeho alter egem Slim Shady, tak zvukově. Úplně se to přenese, nebo nás to přenese na ten přelom 90. a novýho milénia. Připomíná to prostě ten vibe desky Marshall Mathers LP, nebo prostě tyhle ty starý věci. A proč ten název Houdini? No, tak to proto, že stejně jako Houdini si Slim Shady prostě zmizí, kdy chce a pak se najednou znova objeví tam, kde ho prostě nejmín čekáš. No a to se právě teď děje na jeho poslední desce. Slim Shady je zpátky a je ready disovat a zesměšňovat všechno a kohokoliv, kdo nebo co mu přijde pod ruku. No a potom si zahrajeme písničku Phenomenal, což je zase pro změnu motivační song a zrovna Eminem je na tuhle tu hudbu úplný mistr. Takže nejdřív odlehčenější Houdini a pak trochu vážnější nota z track

Rychlá doprava na rádiu Spin, čekne nejdřív dálnice, které jsou momentálně sízný. Každopádně stále je solidně zasekaná D1, a to hlavně za Brnem. Ve směru na Brno to popojíždí od 210. na 209. kilometr. Je to sice jenom jeden kilák, ale zdržení to tady hlásí asi 30 minut. Je tam totiž bouračka, je to u Holubice, tak určitě bacha, a v opačném směru to ve stejném úseku popojíždí a zdrží se tam taky 20 minut, takže solidní zdržovačka, který se určitě vyhně, jestli můžeš. Přesuneme se ale rovnou na Prahu, protože regiony jsou v tento moment taky čistý. Praha je momentálně docela zelená, ale to hlavně na Google mapách, tam svítí krásně. Každopádně hustší je momentálně Nuselák směr Legerka, taky Vilzonka u muzea, ale jinak je to prostě čistý, takže dopravu máme. Každopádně za chvilku si dáme track na přání a potom pokecáme o Benovi Kristovao a taky o tom, jestli je dobrý anebo blbý dělat koncert v metru. Automotospin.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Apri. Posloucháš Radio Spin, s tebou tady Felí Maty, mám tady další track na přání, další voiceovku a tentokrát zahrajeme pro Ester.
1: Čau Maty, tady Ester, zdravím tě a všechny spinnery, prosím, zahraj, abys mi tam meskal, ať mi to trochu zvedne zase náladu, když je takhle vošklivo. Díky, čauky.
0: Naprosto chápu, hele, sice to meskala si nenalijem, ale dáme si ho aspoň takhle v podobě tracku, takže... Na zlepšení neděle, chladné neděle, podle mě úplně, ale úplně ideál.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Ladíš si právě Radio Spin, s tebou tady Filí Maty, no a mě by zajímala jedna věc. Jezdíš rád metrem? A nebo spíš, co tě na jízdě metrem nejvíc štve? Je to ta nuda, to, že nevidíš ven, prostě jenom ten tmavej tunel plný kabelů, nebo ti to nevadí a užíváš ten chill s těma sluchátkama a prostě neřešíš? Já upřímně v MHDčku vždycky vypnu, zapnu si písničky a prostě nevnímám. Jsem prostě v zenu člověk. Ale když mě někdo, nedej bože, vyruší, tak to mě dokáže solidně vytočit. Třeba po internetu lítají ty videa, jak ty týpci přijdou třeba do toho metra s obrovským reprákem a začnou tam prostě na celý vagón hrát písničky. Upřímně, já bych asi vystoupil, jako přijde mi to jako otravování lidí. Každopádně, něco podobného udělal nedávno i Benny Cristo. Ten přišel do metra Linky C a to dokonce s orchestrem a zahrál tam kraťoučký koncík uprostřed vagónu. Hele, já jsem prostě hater těch public stuntů, ale tohle mi vlastně přišlo jako vlastně docela cool. Je to totiž promo na jeho první koncert ever s orchestrem a za mě je to prostě mega fun nápad a myslím, že i pro takovýho bručouna, jako jsem já, by tohle byla vlastně velmi, velmi příjemný přerušení nebo narušení mojí cesty do školy třeba. Takže hele, já tohle to cením a dej vědět, jak to máš třeba ty. Podíváme se samozřejmě ještě na počasí, to tě nesmím samozřejmě ochudit. Venku je momentálně 21 stupňů a je pod mrakem. K večeru to spadne na 19, přes noc bude nejnižší teplota 17 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 20 a mají být občasný přehánky. Takže to je k počasí, ty ladíš Radio Spin, s tebou je Matej a my jdeme do naší poslední společné hodinky, tak stay tuned.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin je jediný

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo to je. Tam možná suka je ze Branči Kováč, originál ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko já poznám toho Branči Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hozí s

0: Rádiu Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, na majku je Maty a nás čeká poslední společná hodinka, kterou se samozřejmě jdeme ještě naplno užít a odstartujeme to jak jinak než s trackem na přání. Tentokrát tady mám na drátě Kennyho, what's up?
2: Čus, nazdar, ahoj.
1: Tak co, kámo, ty jsi říkal, že dneska makáš, jezdíš, rozvážíš, tak jak to jde takhle před prázdninama, nebo vlastně už během prázdnin?
2: No, jak jsme se učili bavili, prostě je hrozně vidět, jak je v Praze jako málo lidí, neříkám, že všichni odjeli, ale je to prostě hrozně znát na tý poptávce, no.
1: Prostě lidi, tyjo, objednejte si nějaký jídlo, prostě, udějte si to hezký jo. Ten víkend, že jo?
2: Pěkně. Prostě... Jako, ty, co jste zbyli, vy poslední Mohikáni, tak
1: ne, asi, buďte loajálním vaším oblíbeným prostě dopravujícím se službám, nebo prostě kurýrním službám, prostě.
2: Yes.
1: Přesně tak, každopádně, yes. Hele, vybrali jsme si písničku, sice jsme tady v Praze, ale vybrali jsme Moravu, kam to pošlem?
2: No hele, tak hlavně pro tebe, protože vím, že pro tebe je to taková srdcovka.
1: Okay.
2: A pak asi všem, hlavně těm, kdo pracujou, ať si tohle to užijou, je, tak je to pozitivní věc, takže ať se jim zlepší ten den, kdyby se jim něco nedá.
1: No tak jo, tak všem, kdo ještě teď v 6 hodin pracuje, samozřejmě tobě do auta a já se jdu společně taky s tebou užít, takže let's go, pouštět to tam.
2: Okay.
1: A užij se to, kámo.
2: Díky, měj se, čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Neděle od polko, ty ladíš Radio Spin, s tebou Maty a taky další a dnešní poslední hudební víkend. Zakončíme to hitově, nejdřív ti tam pošlu track Psycho, který udělal s 50. Oba se tady zhmotňujou do nějakého přehnaného až takového filmového narrativu nebezpečných a děsivých postav. Má to za mě chytlavý refrén, obecně je ten instrumentál super, k tomu ty jejich metafory a klasicky rapovej humor, prostě dobrá věc. No a konečně tady máme track, na který jsem se těšil od samotného začátku. Je to úplná pecka a moje velká srdcovka a není to nic jiného než Sing for the Moment. Sample z legendární písničky Dream On od Aerosmith. Vyšlo to na naprosto fenomenální desce The Eminem Show. Doporučuji si dát úplně celou. Je to z roku 2003, zlatá éra hiphopu. Zároveň je to i track na zamyšlení, protože tady řeší, jak moc velký vliv má hudba na mladý lidi. Je to reakce na to, že pro jeho texty podporují násilí nebo toxický chování. Myslím ale, že tímhletím jim všem zavřel hubu. Takže teď už bez keců, Psycho a potom mega hit Sing for the Moment, tohle to je Eminem na hudebním víkendu Rádia Spin. Let's go!
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na Rádiu Spin.

0: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme zase u dálnic. D1 je zasekaná u Rousínova, a to směrem na Brno. Od 218. kilometru se tam postojíš na 209. kilometru a zdržení čekej tak 30 minut. Je tam bouračka, tak pozor. A v opačném směru to popojíždí od Holubice směrem na Olomouc, a to je 205. až 209. kilometru. Zdržení je cca 15 minut. Přesuneme se rovnou do Prahy, protože regiony jsou momentálně OK. Ta Praha je vlastně taky docela dobrá, hustší je momentálně každopádně Vilzonka u muzea a potom taky Legerka ve směru na Prd Nuselák ve směru na Legerku. Tak dopravě ale zatím všechno, takže nás čeká už poslední track na přání a potom také naše poslední téma.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.
2: Rádio Spin, to nejlepší rádio.
1: Rádio

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a já už tady mám svůj poslední track na přání, poslední přání a zahraju ho dneska opět pro Kačku, kterou mám na drátě. Čau Kačko.
2: Ahoj Maty, tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj, my jsme tady už mimo éter trošku spolu kecali a hele, komu to posíláme, tuhle písničku?
2: Takže tahle písnička bude, jelikož to včera kluci neslyšeli, tak se jim omlouvám a chtěli bych to poslat synovi do Karviné a vzkázat mu, že ho moc miluju, ať se drží, že na něj myslím i jeho bratkové Radouka a Honzíček. A taky pro kluky, pro Sašu a pro Baču a ať pozdravujou Strejdu, ať to nějak zvládají. Jsem ráda, že se podporujou, že jsou spolu a za to jim děkuju. A taky je to pro tebe do studia a pro všechny spinery, ať si užijou prodloužený víkend.
1: Mm-hmm. Krásná zpráva, Kačko, je to konkrétně písnička Mask Off od Futura. Já myslím a věřím, že všechno dobře dopadne a všechno bude fajn, takže tohle to tam pouštím. A bude to všechno dobré. Dávám to
2: tam. Jo, děkuju. Jsi moc hodný, děkuju.
1: Pa, pa.
2: Jo, měj se hezky, ahoj.

Dáváš Radio Spin. S tebou je tady v neděli večer Maty. Je 5. července, je státní svátek a slavíme příchod věrozvěstů Cyrila Metoděje na Velkou Moravu šířit vzdělanost a křesťanství. Kdyby teda ale Cyrila Metoděj byly dneska, tak by asi na té svojí cestě skočili na Afterwork Festiák, který totiž podporuje Radio Spin. Má 13 zastávek po celé České republice v průběhu celého léta a je úplně našlapaný. Těšit se můžeš třeba na DJ Double J, taky na Majka Trafika nebo třeba na Oriona. Programu je ale mnohem víc, připravený jsou taky různý pop-upy na různých zastávkách. Dneska se Afterwork koná na Lipně, takže jestli máš po práci čas, určitě se tam sjeď podívat. Vstup je totiž zadarmo. A pokud tě tohle to celý zajímá ještě trošku víc, tak určitě koukni na naše stránky radiospin.cz a tam si o Afterworku můžeš přečíst od A až do Z. Nakonec se podíváme ještě na počasí, venku je právě 21 stupňů, k večeru to spadne ještě na 19, přes noc bude nejnižší teplota 17 a zítra ráno čekají teploty kolem 20, má být zataženo a případný mají být nějaký přehánky, ale snad ne, s tebou tady byl dneska Maty, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase zítra, protože je prodloužený víkend.

lepší místo, hezčí místo, hledám vlastní kout, jsem sám, když chodím tmou. Havran potřebuje vlastní místo, který mu zaplní kout. Dávno se mnou nevím.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: Radio Spin.
1: Ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind.

0: Český underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Rush. Ahoj, vítám tě ve studiu.
2: Ahoj Jirko, děkuju moc za pozvání. Zdravím taky do éteru všechny posluchače Rádia Spin.
1: Kdyby ses měl posluchačům představit krátce, kdo je Rush?
2: Rush je alternativní rapper. Je to člověk, který se snaží svoje emoce a svůj každodenní struggle přenést do hudby a jedu hodně emoční rap, takže někdy je to víc o nějaký zábavě, udělat si z toho trošku srandu, jindy zase trošku víc agrese, steku a tak dále.
1: Kdy jsi poprvé přišel do kontaktu s rapem?
2: To jsem byl hodně mladý, že už si ani nepamatuju, kdy přesně to bylo, ale vím, že samozřejmě MTV, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg a tak dále. No a potom z českých, můj bratránek, ten vždycky poslouchal hudbu, kterou já od něj pak přebral postupně. Začalo to Divoký západ, postupně jsem se dostával i k jiným umělcům, jako Supercrew, Marpo a tak dál. Rodiče sice z toho nebyli úplně nadšený, když slyšeli ode mě spokoje takovouhle hudbu, ale jako na té základce jsme to pak jeli všichni.
1: A první to teda byla zahraniční scéna a až potom ta česká?
2: Určitě, ale v té době jsem ještě nerozlišoval, jestli je to hip-hop nebo není. Prostě poslouchal jsem hudbu, co mě bavila, a až časem jsem zjistil, že je to vlastně rap.
1: A dostal ses k tomu rapu, hip-hopu přes nějaký jiný žánry, nebo to u tebe bylo hned tohle?
2: Asi tak nějak jako hned tohle bych řekl. No. Že jako na tom MTVčku tam prostě běželo

0: tenkrát, že jo, to bylo Evanescence, Linkin Park a po nich zahráli prostě 50 Centa a tak dále, takže jsem to tak nějak vnímal pospolu, že to tak nějak funguje dohromady.
1: Je nějaký interpret, jak už český nebo zahraniční, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
0: Ovlivňuje moji tvorbu? Jako určitě musím říct, že člověk úplně neoddělí to, co poslouchá, od toho, co tvoří, ať chce, či nechce. A jako, jestli bych mohl vypíchnout jedno jméno, nevím, jestli aktuálně mě zrovna jako ovlivňuje, ale chtěl bych vypíchnout jedno jméno, který na české scéně já extrémně cením, a to je Jimmy Dixon.
1: Kdy jsi ty sám vlastně začal tvořit? Kdy jsi vydal třeba první nějakou věc?
0: První nějaká věc, první pokusy byly třeba, nevím, 13 let, když jsem zjistil, že se dá nějak do počítače nahrávat, tak jsem se prostě pokoušel jako o nějaký básničky a tohle sto. Pak jsem zjistil, že existují Chaos a ve WinCheateru v počítači jsme našli vlastně nějaký jejich texty. Takže jsem zkoušel do nějakých beatů prvních pokusů, co jsem zkoušel vytvořit, tak jsme zkoušeli ty jejich texty s bratránkem rapovat. Ale první track, který mu se fakt dá říkat jako rapovej track, o který jsem se pokusil, tak bylo třeba ve 14 letech. 8., 9. třída, něco takovýho.
1: Začal jsi to hned dávat ven, nebo si to první schovával někam do šuplíku?
0: První třeba 3 songy jsem schoval do šuplíku a pak jsem vydal jeden song, který jsme si posílali tenkrát přes Bluetooth ve škole, a najednou po 2 týdnech za mnou začali chodit kamarádi a říkali, ty vole, jako slyšel jsem tvůj song, dobrý, a já jsem nevěřil tomu, že někomu se to může líbit, protože já jsem slyšel, jak zní kvalitní hudba oproti týmí, a věděl jsem jako, že to, ale dalo mi to takovej ten prvotní motor, že jo, asi se tomu chci věnovat, asi chci pokračovat.
1: A co byl ten impuls, že jsi řekl, že to budeš dávat ven? Bylo to právě ty reakce od tvých kamarádů, od bratránka?
0: Spíš, že mě to jako postupně víc ten proces začal bavit. Samozřejmě ta úplně prvotní, ten prvotní impuls bylo takový to, jako že se to někomu líbí, tak byla fajn ta pozornost, ale postupně jsem se zamiloval do toho procesu, a to se mě drží až doteď.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Rush.
2: Československý underground. Každou středu

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Rush. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Motivace. Mé největší motivace je asi prostě to, že je to můj ventil. Je to místo, kde já dokážu vypustit své emoce naplno ven. Takže asi tak.
0: A když jdeš tvořit track, tak píšeš první text nebo první vybíráš beat?
1: První tvořím anebo vybírám beat.
0: Takže vždycky, když jdeš psát, tak nevíš ještě do jakého beatu to bude?
1: Jako takhle, já většinou mám beaty v mobilu, poslouchám je na sluchátkách třeba na repeat a říkám si, jo, tak třeba z těch 20 beatů se mi líbí tyhle tři a do těch určitě něco napíšu. A jak to poslouchám furt na repeat, tak mě třeba napadne nějaký téma, poznamenám si ho do poznámek a pak se k tomu třeba časem vrátím. Občas mě i rovnou něco napadá, tak v MHDčku, v práci, na svačině nebo doma si prostě napíšu nějaký poznámky, ale teďka poslední dobou docela nahrávám takovým tím stylem, rovnou zapnu program, hodím si tam ten beat, do kterého chci nahrávat a začnu si do toho freestylovat. Většinou, když to vemu tímhle směrem, tak mě napadne mnohem třeba chytlavější hook nebo sloky. Takový slovní spojení, který by mě normálně nenapadly, když si to píšu. Takže teď to hodně kombinuju tak, že nahrávám si freestyly, vyberu z toho bars, co mě baví a pak doplňuju zbytek, už třeba text, poupravuju to, frázování a tak dále.
0: Kde bereš beaty?
1: Beaty, já tvořím beaty, právě že kromě rapu jsem začal i tvořit tu hudbu, takže první pokusy byly taky, šlo to ruku v ruce a celou svou hudební tvorbu vlastně se snažím skládat tu hudbu. Ale teďka třeba za poslední dobu jsem oslovil pár beatmakerů, například Kore, který produkoval beat k songu Nepřítel, který tady budu rapovat. Teďka Denis, který produkoval zase beat k tomu songu Bálka a tak dále. Ale jako většinu beatů si dělám svých.
0: Máš nějaký hudební vzdělání, nebo prošel jsi nějakou zuškou nebo něčím, nebo jsi prostě čistě samouk?
1: Vůbec. Samouk od začátku nějakým způsobem cítím tu hudbu a postupně už nějak mi to jde. Prostě.
0: Hraješ na nějaký hudební nástroj?
1: Jo. Ne už tak aktivně, ale měl jsem i svoji nu metalovou éru, jak jsem zmiňoval na začátku ty Linkin Park, měl jsem chvíli pauzu od rapu, dostal jsem se do punkové kapely Rivake, ve který jsem pak nějakou dobu zpíval a i tam jsem tvořil jako hudbu, snažil jsem se vymýšlet nějaký kytarový riffy a vlastně náš bubeník Horizonsky mě naučil od začátku hrát na elektrickou kytaru. Naučil mě nějaký akordy. Od té doby jsme prostě skvělí kamarádi. Zároveň i ostatní kluci z kapely. Chtěl bych tady ještě třeba zmínit Rolanda, který taky hodně mi pomáhal. Skládali jsme spolu. A jeden čas jsem i do toho rapu se snažil dávat ty prvky metalový, ale moc mi to s odstupem času už tolik do toho nejde, takže jsem zase se vrátil zpátky k rapu.
0: Objevil se nějaký z tvojich beatů třeba i u jinýho rapera, nebo čistě zatím do nich rapuješ ty?
1: Přemýšlím a myslím si, že asi ještě nikdo se neobjevil. Z mainstreamu určitě ne a z undergroundu je to úplný minimum.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, ten je dobrý, ten mě baví?
1: Pro mě osobně je to asi nejvíc emoce. Já potřebuji, abych z toho tracku cítil emoci. Občas třeba pro mě je důležitý i ten text, ale když ten track má prostě šťávu, tak jsem schopný ho poslouchat, i když ten text prostě není úplně nejlepší třeba.
0: Ty aktuálně pracuješ na svý hudbě sám, nebo máš okolo sebe nějakou crew?
1: Sám, ale spolupracuju tak nějak s lidma, nebo snažím se spolupracovat s lidma za prvý, který mám blízko, a i nějaký nový jména. A třeba co se týče zvuku, tak k pár tracků mi dělal zvuk Fosco Alma, teďka k druhému tracku mi dělal zase zvuk Kenny Ruff. Takže jako snažím se je o navázání té spolupráce, ale já jsem dost jako uzavřený člověk do sebe, takže moc to nevyhledávám. Spíš jako, že když fakt to cítím, že bych chtěl s tím člověkem tvořit, tak tvořím, nebo se pokusím ho oslovit, ale spíš je to naopak, že ty lidi osloví mě a já jsem otevřený tomu si to třeba poslechnout a tvořit s nima, ale sám moc jako nenavazuju takhle.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit do budoucna?
1: Singly. Singly. Mám letos, jsem si dal, nechci říct úplně předsevzetí, ale prostě rád bych co měsíc to single. Takže v lednu už vyšel Natočím rap, teďka v únoru vyjde Válka, kterou tady uslyšíte exkluzivně jako úplně první, ještě před vydáním, kdy vlastně vyjde 13. února na všech streamovacích platformách. A pak uvidíme, no. Mám pár zajímavých věcí, vždycky jenom rozmýšlím, kterou nahraju na Vostro a buď pošlu na zvuk, nebo zkusím si zvuk udělat sám, ale když teďka už vidím ten rozdíl mezi tou kvalitou a mezi svým pokusem o sound engineering, tak prostě vím, že vyplatí se říct si profesionálovi, protože to pak zní úplně, úplně jinak.
0: A myslíš, že se teda vyplatí i jít teď spíš cestou takhle singlů než EPček a alb?
1: Myslím si, že určitě, protože já se v tom vždycky strašně zacyklím a třeba to album Rovnováha, který jsem vydával v roce 2022, trvalo mi, nevím, třeba 2 roky, možná 3 roky, než jsem ho dal dokupy. Mezitím jsem nebyl moc schopný nic vydávat ven a říkám, strašně jsem se na tom zasek. Potom jsem se pokoušel udělat ještě další projekt, ale to jsem tak dlouho odkládal, až jsem to nevydržel a vydal jsem ty tracky jako tý demo verzi, v který byly, a vydal jsem je jenom jako v projektu ze šuplíku. Pak jsem se zařekl, že už teda nebudu pracovat na nějakým velkým albu a radši půjdu cestou singlů, protože vždycky se dokážu líp soustředit na jednu věc, dotáhnout jí co nejlíp, co dokážu, a pak pokračovat. Ale když dělám na 12-15 věcech naraz, tak většinou i dřív nebo později jedna z nich prostě zapadne a točím se v kruzích strašně.
0: Dobře, tak si to jdeme poslechnout. Jdeme si poslechnout další track. Ty ladíš Československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.
4: Fucking rush, zapamatuj si mý jméno.

0: dělat jak chceš ty, nebudu dělat jak chceš ty, furt. Nebudu dělat jak chceš ty, nebudu dělat jak chceš ty, nikdy.
1: Československý underground.
2: Radio Spin, Jirka a taky Rush. My jsme tady na začátku slibovali life rap, tak co to bude za track? Ty už si něco naznačoval?
3: Ano, bude to track Nepřítel, beat k němu dělal Kore a je to track o permanentním souboji dvou osobností ve mně. Je to o tom, že permanentně člověk musí sám se sebou bojovat, aby něčeho dosáhl. Vždycky bude v něm ta jedna půlka, která ho bude zhazovat, a ta druhá půlka, která ho chce podpořit. Takže o tom to asi ve zkratce je.
2: Super, tak jdem na to?
3: Určitě, můžem jít na to. OK. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

musíš se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš, tak musíš bejt asi.

s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Já nikdy nebudu věřit osudu. Já nikdy nebudu věřit osudu.

pokud není konec, není pozdě, nejsi na druhé straně. Každý rozhodnutí ve tvém životě má vysoký daně. Mysli na to, až zas neuděláš nic, budeš čekat a marně. Budeš čekat a marně, budeš čekat a marně.

0: pokud tě tenhle song bavil, určitě koukni, poslechni a mějte se krásně.
1: Tohle byl Rush v pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás udělal čas. Jak tě vlastně můžou posluchači najít na streamech, na sociálních sítích?
0: V první řadě bych já strašně chtěl poděkovat za pozvání. Moc si toho vážím a pokud se posluchačům líbil můj rap nebo nějaký z mých songů, můžete mě najít na všech streamovacích platformách i na YouTube a najdete mě tam jako Rush FCQNRSH, což znamená fucking Rush.
1: Máme tady závěr, tak jestli máš teď ještě pro posluchače úplně nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
0: Určitě. Chtěl bych všechny posluchače poprosit, podporujte svý oblíbený interprety. Je to důležitý, internet je plnej hejtu, plnej prostě lidí, co jenom nadávají na to, co je nebaví a vytrácí se pomalu podpora. A teď nemyslím konkrétně mě, ale myslím tím, jestli vás nějaký interpret baví. Napište mu komentář, dejte mu like, sdílejte jeho hudbu. Je to důležitý, protože všude je jenom, když to řeknu s prominutím, nazvraceno. Ale podpora postupně upadá.
1: Hezká message na závěr, tak díky za ní. No a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
0: Děkuju a hezký večer i vám.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

0: misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočí.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40,

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůlu. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělal.

0: že se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš klaun.
1: Radio

0: Kingston. Ahoj, tady Mikolas a právě teď posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Já jsem ten Daniel míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mně se rvou stovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám velký

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Radio Spin.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

ty stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na k***.

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu jinirsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to má.